vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

0: ale problém je můj otec a celé toto město. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, nepočujem ťa! Peter, nepočujem ťa!
3: Andy...

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš,

ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

0: filmovo-festivali Skeren, Penelao Directoris Petr Ščuka.
1: Tato akce nebo tento projekt tady jako vůbec jako v Evropě strašně chybí, protože já už jsem to jako několikrát do médií jako říkal a možná to budu říkat pořád opakovaně. Majorita, jako myslím tím celoevropská společnost, si zvykli na to, že Romové jsou v Evropě a Romové jsou skvělí hudebníci, jsou skvělí tanečníci a jsou skvělí muzikanti. O tom nikdo z nás jako nepochybuje. Ale potom zapomínáme na ostatní obory, kterým se Romové chtějí věnovat. A to jsou umělci. Romové jsou skvělí herci. Máme spoustu režisérů, máme spoustu scénáristů, máme spoustu kameramanů, kteří tvoří dokumenty. A nemusí to být vůbec, jako, nejsou to ani věci jako o Romech, jsou to lidé, kteří pracují v České televizi a v různých komerčních televizích a dalších televizích po celé Evropě, působí v divadlech jako řadoví herci. A toto je potřeba, aby majorita taky začala vnímat a je potřeba jim to dát do podvědomí té majoritě, že Romové jsou například skvělí herci. Máme několik filmů už na několik let dopředu. Těch filmů je strašně moc, jak romských, tak o Romech. A my už jenom mezi těmi filmy vybíráme a vždycky skládáme, co pro tento rok a kolik těch filmů zvládneme promítnout.
0: Momentálně vás čekají ještě 3 dny festivalu. Na co se můžeme těšit?
1: Tak určitě, můžete se dneska těšit na premiéru v Čechách, je to vlastně Kdyby kolo země, je to makedonský dokumentární film od režiséra Zorana Dimova, který přijede osobně a bude s ním i beseda. Je to vlastně dokument holokaustu Romů na Balkáně. My jsme tento dokument vybrali záměrně, protože holokaust Romů na Balkáně je strašně málo připomínaná věc. Všichni víme, že holokaust Romů byl v Německu, v Polsku, v Československu, ale že na Balkáně byl třeba o dost drastičtější než v Československu, o tom se málo ví. A je potřeba to tomu světu ukazovat. A hlavně mládeži.
0: Koordinátorka Karlejová Penela, Saru Festivali z Richtinenas.
2: Nyní se nacházíme v Endorfínu, v klubu Endorfín, a tady vlastně dolaďujeme veškeré věci, než přijdou hosti a samozřejmě účastníci festivalu, což znamená udělat zvukové zkoušky, nachystat nějaký, tady máme Ščuka Shop, fotokoutek, no je to hodně.
0: Bylo těžké zorganizovat takýto festival?
2: No, tak tento festival vzhledem tomu, že už je druhý ročník, tak jsme jakoby pořád na začátku. A pořád se najdou chyby, které je potřeba zdokonalovat. Takže ano, je hodně práce samozřejmě, ale věříme, že třetí ročník bude zase o něco lepší a budeme o něco chytřejší.
0: Savo Sazo Programos, Penela Buter o Directoris Petr Ščuka.
1: Páteční den se konal v Listově institutu, takzvaném Maďarském kulturním centru, kde jsme promítali animovaný film Maďarský distrikt a premiéru francouzského filmu od již zesnulého režiséra Tonyho Gatliffa Ange. Je to vlastně jedna z největších jeho novinek. Je to jeden z nejnovějších filmů, který vydal v roce 2025 a také Ange dostala ocenění na festivalu Cannes.
0: Soskehin important note kerel mozakero festivalis, buter Penela o doktoris Emil Ščuka.
3: Dôležité je všetko, čo sa robí v prospech Romov. Každá kultúrna akcia, každý festival, všetko je dôležité. A filmový festival je tiež dôležitý, pretože predsa len, i keď je toho strašne málo v Európe a vo svete a v Čechách, tak je dôležité, aby sa začalo a aby sa začali púšťať filmy tie, ktoré diváci Romovia, ale i iní nevideli. A môže to byť tiež motivácia pre ostatných mladých ľudí, že keď uvidia romský film, tak ich to môže motivovať, inšpirovať, natchnúť k tomu, že začnú tiež točiť nejaký film. Preto je to dôležité.
0: O kurko sa spandlo, le dokumentoha nebylo nám to jedno. Penela Buter o Directoris Petr Ščuka.
1: Neděle byl gala večer, kde se promítal také vlastní dokument. Dokument jsme nazvali Nebylo nám to jedno. Tento dokument byl můj osobní nápad a moje osobní potřeba, protože my jako organizace nám to jedno nebylo, když jsme zjistili, že romští uprchlíci spali na nádraží, byli drženi v parcích ve stanech a ve stanovém městečku jenom proto, že bylo je těžko ubytovat. A v tomto roce, v roce 2022, při příchodu těchto uprchlíků se stala jedna krásná věc oproti té válce. A to bylo to, že Romové začali pomáhat Romům. Začali pomáhat bezjištně, bez nároku jakýkoliv odměny. Trvalo jim to celý rok. Nikdo se neptal, kdy to bude končit, nikdo se neptal, kolik ještě je potřeba pomoct. Prostě se pomáhalo. A my jsme toto museli zachytit a musel jsem to pustit ven, protože je to jeden z okamžiků, na který strašně rád vzpomínám a je to také zároveň upozornění na to, aby se Romové dávali pozor, co se může stát, když by náhodou, nedej bože, vypukla válka v Československu.
0: Ovládol Sendrej a vlaste dikel o moza pro maškarte mutno Romano Mozakero Festivalis.
4: Pre mňa je to veľmi dôležité, aby aj Romovia, ktorí boli prítomní včera, prítomní na tomto festivale, kde sa premietali 4 filmy. A dôležité je to, že aj pre tých Romov vidieť, že náš romský život je zdokumentovaný v takýchto dokumentoch a vidí sa tam taká voľnosť toho života. Že konečne musíme poukázať aj na to v tých dokumentoch, že toto sme my, Romovia, a že prečo tie naše zvyky a tú našu kultúru sa neakceptuje. Stále sa neakceptuje. A i keď šírime dobré meno vo všetkých štátoch, tá ruská kultúra hýbe svetom, dá sa povedať, a stále nie je uznaná. A v týchto filmoch a dokumentoch to vidno, že proste máme ľudí, ktorí sa venujú aj takýmto filmovým tvorbám. A ako je Bob Gatliff, ktorý už nie je medzi nami, ten vlastne vznikli strašne veľa filmov, ktoré mali ocenenia. A ja som veľmi hrdý, že na takomto festivale aj tento film išiel, Tonyho Gatliffa. A presne to je v tom také, že cieľom toho festivalu je poukázať na to, že my Romovia sme aj tvoriví a tvoríme ten náš život v tých dokumentoch a ukazujeme to dobré, nielen to zlé.
0: Renáta Čonková a vľaska Taru Nemciko.
5: Je to veľmi dôležité, hlavne kvôli sieťovaniu. Aby sme sa spoznali, ako aj my sme sa teraz spoznali, robíte so mnou rozhovor, takisto aj ostatní ľudia sa spoznajú, odovzdajú si skúsenosti, podporia sa. A hlavne tá podpora, to je dôležité. Lebo ja keď stojím sama, je to dosť ťažké. A keď vidím za sebou pár ľudí, ktorí bojujú za to isté, za čo my všetci Rómovia, aby sme boli v podstate uznaní za ľudí, ako sme, hej, ľudia, a nie ľudí tretej triedy alebo štvrtej triedy, neviem, hej. Takže bojujeme za to spoločné. To je dôležité.
0: Čo by ste odkázali mladým Rómom zo Slovenska?
5: Aby sa viac zaujímali o našu kultúru, históriu, aby nezabudli naše tradície, hlavne našu reč, aby tá história je veľmi dôležitá, lebo to sa môže zopakovať. A dávajme si na to pozor, aby sa to nestalo. Lebo takto to začalo aj predtým. Nenávisťou na uliciach a slovami. A skončilo to holokaustom.
0: Soskehin important note kereo mozakere festivali. Penela o Enrico Lakatoš.
6: Je to důležité proto, protože je to skvělá platforma pro to ukázat, co v nás je, jaká vlastně naše kultura je. My máme skvělé dramaturgy, skvělé scénaristy, skvělé herce a produkujeme i skvělé dokumenty. A je nutno dodat, že my tu platformu máme velice, velice uzonkou a právě takovéto akce, jako tento Mezinárodní filmový festival, jsou vlastně možnosti, kde se můžeme naplno ukázat v tom nejlepším světle, což je to, co právě potřebujeme, protože média nás velmi často neprezentují ve světle dobrém. Mladým Romům bych určitě odkazoval, aby se nebáli vykročit pravou nohou vpřed, aby byli ambiciózní a aby se nenechali rozhodně nikým zašlapat.
0: a Mareku Žraňalet-Hrajale, o Romanu Lava Vľasko Ágor, relácia Kerďa, redakcia vašho národnostná programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, Miro Nauhin Dominika Baďová a Mangautumengemek Šukaráti.